Greta Dreyer, James Bowman, Guy Dumais a Max van Egmont zaspievali kantátu Nikolausa Brunca Nastal čas môjho odchodu. Pokračujeme upravenou verziou tokáty a fúgy D-moll Johana Sebastiana Bacha. V nahrávke sa predstaví klaviristka Valerie Trajon.

Kanadská klaviristka Valerie Trajon zahrala upravenú verziu Bachovej Tokáty a Fúgy D-moll. Na záver vám ponúkame dva slovanské tance, opus 46 Antonína Dvořáka. Pod taktovkou Arvida Engegorda vystúpi Filharmonický orchester Oslo.

Filharmonia. Pátria Rádio. A Slovák Rádio nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.